शर हर हर शर शर जय जय शर हर हर

0: Jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio B.cz. Hey yo, check this out. It's just a beat.

That's just how we was raised.

Zip.

Sýnej s Rádiem B.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Rádio B.

I'm used to it by now. Just breathe.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Put it down.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Režijní duo Scooter, Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský se potýká s výzvami v Národním divadle. Mimo jiné musí řešit uzavření nové scény a nízké platy, které demotivují. Přestože se herci někdy posílají k lopatě, mnoho lidí v divadle se opravdu živí rukama. V Paříži ve věku 88 let zemřela významná zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. V roce 1968 emigrovala do Francie, kde získala cenu Jaroslava Seiferta. Její známá díla zahrnují knihy jako Dům daleko, Prostor k rozlišení či Tvor. Letní festival Za poklady Broumovska zahájí sobotu 27. června 2024 svou 21. sezónu. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty v barokních kostelech, kde zazní hudba Mozarta a skladby Jana Valty z úspěšné hry Kingdom Come Deliverance. 12 koncertů se koná každou sobotu od 18 hodin až do 29. srpna. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Brian Ferry, britský ikona popové scény, přinesl v roce 1985 svůj sólový skvost Boys and Girls. Tento uchvacující opus vyniká jemnou elegancí a pečlivě propracovanou produkcí, která zdůrazňuje Ferryho nezaměnitelný hlas a styl. Album vydala společnost EG Records, čímž posílilo jeho pozici jako jednoho z mistrů popové sofistikovanosti. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Zarepuj si s námi. Na bec.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zdraví a bezpečnosti přichází zajímavá zpráva. Mladý muž ze Skotska zažil bolestivý incident, když použil masážní pistoli na své oči, což vedlo k vážným poraněním sítnice. Tento nepovedený pokus nám připomíná, že je důležité dbát na bezpečnost a dobře zvážit rizika při používání netradičních metod. Mějte se skvěle, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Big Beat na Bčku, to můžem.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Studio A24, známé pro svou hipsterskou nezávislou filmovou tvorbu, se ocitá pod palbou kritiky kvůli svému 75-milionovému výzkumnému partnerství s Google DeepMind, laboratoří zaměřenou na umělou inteligenci. Fanoušci se obávají, že tento krok kultovnímu studiu vynese nedůvěru v autenticitu. A24 argumentuje, že je lepší mít možnost ovlivnit, než být zcela mimo hru. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Režijní duo Scooter, Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský se potýká s výzvami v Národním divadle. Mimo jiné musí řešit uzavření nové scény a nízké platy, které demotivují. Přestože se herci někdy posílají k lopatě, mnoho lidí v divadle se opravdu živí rukama. V Paříži ve věku 88 let zemřela významná zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. V roce 1968 emigrovala do Francie, kde získala cenu Jaroslava Seiferta. Její známá díla zahrnují knihy jako Dům daleko, Prostor k rozlišení či Tvor. Letní festival Za poklady Broumovska zahájí sobotu 27. června 2024 svou 21. sezónu. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty v barokních kostelech, kde zazní hudba Mozarta a skladby Jana Valty z úspěšné hry Kingdom Come Deliverance. 12 koncertů se koná každou sobotu od 18 hodin až do 29. srpna. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zdraví a bezpečnosti přichází zajímavá zpráva. Mladý muž ze Skotska zažil bolestivý incident, když použil masážní pistoli na své oči, což vedlo k vážným poraněním sítnice. Tento nepovedený pokus nám připomíná, že je důležité dbát na bezpečnost a dobře zvážit rizika při používání netradičních metod. Mějte se skvěle, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v hauzovým rytmu. There's waving hand and floating feet. Heartbeats in sync. Sticky floors under damp heat. Husky voices, highs are wheeling. We get together again. This is the moment, this is real. I guess we gotta do what we feel. And we got lost in the day. Now we be found in the dark. It's not an eye for an eye. It's a heart for a heart. Oh, deeper and deeper into the night. Deeper and deeper. Oh, deeper and deeper into the night.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

To the forward future, let's go.

finger drums, I'm gone.

0: space.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Brian Ferry, britský ikona popové scény, přinesl v roce 1985 svůj sólový skvost Boys and Girls. Tento uchvacující opus vyniká jemnou elegancí a pečlivě propracovanou produkcí, která zdůrazňuje Ferryho nezaměnitelný hlas a styl. Album vydala společnost EG Records, čímž posílilo jeho pozici jako jednoho z mistrů popové sofistikovanosti. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
3: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

0: umřem najednou. No tak na to se mě neptej, konec světa.
1: A nevím, to je těžký si představit jako konec světa.
2: Nevím, konec světa, prostě všechno vybouchne, všichni chcípnem.
3: Půjdem do pekel.
2: Chlastat, hulit, kouřit, šukat.
4: Můžu mu věřit?
5: Můžeš mu věřit.
4: Mám mě rád.
5: Nemá tě rád.
4: Zavolá znova.
5: Nezavolá znova.
4: Mluví pravdu.
5: Nemluví pravdu.
4: Můžu mu věřit?
5: Můžeš mu věřit.

0: kamenem slzy loli, cvět je místo, co bude končit.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
2: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
3: Neboj se uvolnit. Na Rádiu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. Kongresovém centru v Praze.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je pravé poledne na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Režijní duo Scooter, Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský se potýká s výzvami v Národním divadle. Mimo jiné musí řešit uzavření nové scény a nízké platy, které demotivují. Přestože se herci někdy posílají k lopatě, mnoho lidí v divadle se opravdu živí rukama. V Paříži ve věku 88 let zemřela významná zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. V roce 1968 emigrovala do Francie, kde získala cenu Jaroslava Seiferta. Její známá díla zahrnují knihy jako Dům daleko, Prostor k rozlišení či Tvor. Letní festival Za poklady Broumovska zahájí sobotu 27. června 2024 svou 21. sezónu. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty v barokních kostelech, kde zazní hudba Mozarta a skladby Jana Valty z úspěšné hry Kingdom Come Deliverance. 12 koncertů se koná každou sobotu od 18 hodin až do 29. srpna. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.
1: Oye, mamá.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zdraví a bezpečnosti přichází zajímavá zpráva. Mladý muž ze Skotska zažil bolestivý incident, když použil masážní pistoli na své oči, což vedlo k vážným poraněním sítnice. Tento nepovedený pokus nám připomíná, že je důležité dbát na bezpečnost a dobře zvážit rizika při používání netradičních metod. Mějte se skvěle, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Walk one, my friend, na majku je Šazo, no a to znamená jednu jedinou věc, že je tady pořad Revolution, je man, ok? Dneska tě čeká zase hromada reggae novinek, ale neboj, budou i nějaký starý vypalovačky a samozřejmě i junglík, ok? Tak jo, jako první věc tady mám nachystanou věc o Stranža Millera, vydal teďka nové album, které se jmenuje Awake, a já pro vás z něj vybral track s názvem Kingston Town. Yo, yo.

Až z Itálie se k nám dokulilo EP, který má na starosti Lion D, velice dobře známý střelec v tomto pořadu. No a samozřejmě s tímto EPčkem mu pomohl zase jeho brácha Bizary, což je jeho producent. No a toto EP se jmenuje Rebel with Vibe. No a můžete na této kompilaci najít 6 tracků, který jsou opravdu zase našlapaný. Každopádně já zvolil jeden, který vám teď pustím, a je to Sound Murderer.

Z Itálie se přesuneme jenom kousíček vedle, a to do Španělska, kde se podíváme na novou věc od zpěváka Pure Niga, který společně s Unity Sound dal dohromady Repartir Armor.

0: y un único microphone con Unity Sound, representando el arte callejero, sí. Es un honor, un placer.
1: Hej, jinak za sebou máme taky ten nejfajnovější český reggae festival, který tady můžeš navštívit, a to Culture Reggae Vibes. Já jsem si ho užil na maximum, všechno bylo super, teda kromě asi 3 hodin v sobotu, kdy byla obrovská bouřka a trochu to zaplavilo hlavní stage, ale pořadatelé zabojovali a dopadlo to nakonec supnově. Byli jste se podívat, užili jste si nějakého toho zpěváka, zpěvačku nebo kapelu? Za mě bych vytknul nebo vyzdvihnul spíš asi 2 jména, a to Italy, jamajskou zpěvačku, a anglickou legendu Cimarrons, který byli taky neuvěřitelný, jinak dubová stage též super, no prostě festiáček jak má být, a teď už se jenom těšíme na příští rok, obrovský big up pořadatelům. Takže pokud jste nebyli, určitě nepromeškejte příští rok, protože tenhle festival rozhodně podle mě stojí za navštívení. OK, no a dáme další petelici, je to od Jachtunga a Rajjeha 45, track se jmenuje Militant.

Před několika dny jsem viděl rozhovor se zpěvákem Gentlemanem, který je z Německa, snad nemusím představovat, snad ho každý zná, protože ano, je to jeden z mála evropských umělců, který to rozstřelil i na Jamajce a Jamajčani z něj hořeli. Takže takový on je zpěvák, reggae zpěvák. No, každopádně říkal, že do 2 měsíců bude vydávat nové album a že to bude opravdová prda a že to bude stát za to. A tak jsem si říkal, že bychom si dneska mohli vzpomenout na nějaké to jeho album a vyskočilo na mě Another Intensity, což je jeho druhé album z roku 2007 a je to podle mě takové zapomenutější album, není tak poslouchané jako ty ostatní. Tak jsem si řekl, že dneska dáme prostě 2 tracky z tohoto alba, abychom si připomněli toto album vlastně. No a zároveň nám to udělalo chuť na tu novinku, kterou připravuje. Takže OK, jojo, dáme to tak. Another Intensity album a vybral jsem zase samozřejmě 2 tracky. První je Mount Zion a druhý je Rage and Anger. Takže jo, Another Intensity a Gentlemen.

dnes to máme takové cestovatelské, tak budeme cestovat dále. Už jsme tady vlastně měli Jamajku, Itálii, Španělsko, Německo. No a myslím si, že je čas na Anglii. A z Anglie nám zazní track The Calling, který má na starost Kids, Solo Banton, LSK a The Sea.

Posloucháš pořad Revolution na rádiu B. OK, Jemán, já jsem Šazo, no a myslím si, že by to chtělo zase nějakou českou věc, protože dlouho, opravdu dlouho, tady nic nebylo a moc se tady toho neděje. No, kecám, mám tady něco nachystaného a je to novinka od doktora Curryho, která je fakt jako horká, teplá, protože je dva dny stará věc, jmenuje se to Unstoppable, no a samozřejmě na instrumentálu je Coco Jamin Production a my si jdeme tuhletu pecičku pustit.

nezastavitelný doktor Curry. Přijmu hodně sil a především zdraví chlapákovi. Každopádně Unstoppable je i pořad Revolution. No a to, co nás čeká teď, je samozřejmě Junglik. Klasika. Máme tady jako první věc remix od TK na věc Nice and Easy, která je v originále od Original One, Gardny a Nancy Correira. Takže jo, Junglist.

začali jsme takovou pohodovou věcí a pohodovou věc si dáme ještě jednu a je to dokonce také remix. Je to remix Jasmina, který zremixoval Zedbiase a Shamba Yota, track s názvem London Town, takže anglický junglist, ok, yeah, jasně, tak jo, London Town od Jasmina, Jungle Remix.

máme tady další parádní záležitost, protože Benny Page se odvázal a společně s doktorem dali dohromady nové album, který se jmenuje Roll Them Out. Je to hrozně super, je to hrozně fajn, triky jsou skvělý, je jich tam 10, ale co mě osobně hodně mrzí, tak je to, že nejdelší track má sotva 3 minuty. Nevím, co se to děje, je to teďka docela trend dělat ty krátké džungly. Nevím, nechápu, mně osobně se to moc nelíbí, ale OK, vlastně proč ne. Jo, takže já vám pustím 2 tracky, jelikož jsou dost krátký, tak toho vlastně využijem. Takže vybral jsem pro vás tracky vlastně Everything, který je samozřejmě Benny Page Doktor, plus je tam navíc MC Spida, no a pak track Roll Them Out, který je Benny Page Doktor a Lokál. Tak jo, dáme si teďka 2 tracky z nového alba Roll Them Out od Bennyho Page a Doktor.

No a my dáme další vypalovačku, kterou má na starosti DJ STP a na majku je španělská zpěvačka All B. No a track je Realizai.

Je naprosto neuvěřitelné, jak rychle to opět uteklo. My jsme zase na konci pořadu, ale nezoufej, neboj se nic. Rádio B1 non-stop a sype do tebe pecky. No a pořad Revolution se na tebe těší samozřejmě zase příště a i se mnou, a.k.a. Shazem. Takže jo, mějte se fajn a zase příště a nakonec Mr. Quest, Raka Twins a Illegal Gunshot. Takže čau.

0: 2 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Režijní duo Scooter, Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský se potýká s výzvami v Národním divadle. Mimo jiné musí řešit uzavření nové scény a nízké platy, které demotivují. Přestože se herci někdy posílají k lopatě, mnoho lidí v divadle se opravdu živí rukama. V Paříži ve věku 88 let zemřela významná zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. V roce 1968 emigrovala do Francie, kde získala cenu Jaroslava Seiferta. Její známá díla zahrnují knihy jako Dům daleko, Prostor k rozlišení či Tvor. Letní festival Za poklady Broumovska zahájí sobotu 27. června 2024 svou 21. sezónu. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty v barokních kostelech, kde zazní hudba Mozarta a skladby Jana Valty z úspěšné hry Kingdom Come Deliverance. 12 koncertů se koná každou sobotu od 18 hodin až do 29. srpna. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Studio A24, známé pro svou hipsterskou nezávislou filmovou tvorbu, se ocitá pod palbou kritiky kvůli svému 75-milionovému výzkumnému partnerství s Google DeepMind, laboratoří zaměřenou na umělou inteligenci. Fanoušci se obávají, že tento krok kultovnímu studiu vynese nedůvěru v autenticitu. A24 argumentuje, že je lepší mít možnost ovlivnit, než být zcela mimo hru. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

mokrout. Nebojte se, zalezte pod deky, nechte si zdát sny, kterých se můžete dotknout. Někdo zrovna teď nemůže usnout, budí ho křik rodičů, přeje si, aby ustal. Úzkost, osud mu špatně ustlal, až budete spát, tak někdo vzhůru zůstal. Někdo umřel a někdo život dostal, někde pilot přistál a někde vletěl do skal. Až budete spát, někde zazní rozkaz, děti, který měli sny, se budou budit.

Málo jídla, málo místa, žádnej pokojíček a počítač. Až budete spát, tak rapeři budou lhát, že značkový oblečení je to, co by si směl přát. Že holky jsou štětky, když s nima chtějí spát. Hlavně, že jim to nabízejí v každém textu 10x.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

2004 solo pro dva. Aha, můj svět. Můj svět, už několik let. Ha, tahle věc. De facto solo pro dva. Můj svět. Jo, teď jedy na majku a můj svět.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti zdraví a bezpečnosti přichází zajímavá zpráva. Mladý muž ze Skotska zažil bolestivý incident, když použil masážní pistoli na své oči, což vedlo k vážným poraněním sítnice. Tento nepovedený pokus nám připomíná, že je důležité dbát na bezpečnost a dobře zvážit rizika při používání netradičních metod. Mějte se skvěle, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Kontrafakt! Algoritmus.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Yo, yo, malý Pepek mixtape je v prdeli.
5: Mocná karta!
4: Malý Pepek a Zerina.
5: Hey!
4: Slovenský tanečník DJ Jazzy a král jihu Tomáš Sochůrek.
6: Čo mám dať, Jonu? Zdujeva

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte
2: a čekejte nečekané.
1: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule. Takže milí posluchači Rádia Bčko, náš cestovatelský pořad Zeměkoule je zpět. Vítá vás DJ Lobo a
3: Cvrkoslav Zelený. Krásnou neděli, přátelé. My vás vítáme opět u naší toulavé kamery.
1: Toulavé kamery po našem, tak řečeno.
3: Tak trošku netradiční cestopis, by se dalo říct.
1: Přesně tak, a kam vyrážíme teď, Cvrndo?
3: No já, co jsem se bavil s Ingridkou, tak pro nás nic nepřipravila. Vy už to teda víte z toho džinglu, který jsme pro vás připravili. No a pojedeme asi zachránit kolegu Šaza na Jamajku, je tak?
1: No je tak, no. To bude hodně zajímavá cesta za mě.
3: No a jak jsme se k tomu vlastně dostali?
1: No tak Šazu nám zavolal, že ho vlastně unesli piráti a jestli mu nepřiletíme na pomoc.
3: No a my jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že nemáme žádný potvrzený výlet, že by to nebyla úplně špatná destinace.
1: No hlavně Šaza potřebujeme, že jo, na rádiu, takže...
3: A já se chtěl podívat na Jamajku.
1: Já, a takže to krásně spojíme, Cvrno. Doufám, že naše cesta to zvládne, tuhle cestu.
3: No bo je to jako zaoceánská jízda, o tom žádná, ale já si myslím, že to zvládnou.
1: Asi jo, viď. Bude to možná s nějakým tankováním na půl cesty, ale...
3: Nějaký ropný plošině, přesně tak.
1: nějak to dáme.
3: Já bych tam pustil první písničku, ať posluchače naladíme na tu naší jamajskou linku.
1: Souhlasím, Cvrndo.
3: Myslím si, že tam máme Mikima, nepletu se na začátek.
1: Máme tady Mikima.
3: No tak pojďme rovnou na něj a v následujícím vstupu asi odstartujeme, jak už tomu bývá tradicí.
1: Takže pohodlně se usaďte, přátelé, a začíná Zeměkoule na Bčku.
3: Tentokrát z Jamajky.

0: No a nám už nezbývá, než odstartovat dnešní výlet, jak jsme tak trošku naznačili na začátku. Dneska vyrážíme na Jamajku. Lobo, jak se na to těšíš?
1: No těším se, sice jakoby je to tentokrát i s úkolem záchrany Shaza,
0: já
1: ale...
0: Já si myslím, že to zvládneme, já nakopnu to letadlo.
1: Nakopni to.
0: No, jsi taky tak nervózní před cestou.
1: Popravdě, když slyším ten zvuk toho tvýho letadla, tak jsem vždycky nervózní.
0: Ale to neber to tak, ona to je jako hundrtka zlatá, ale to spíš toho pilota bych se bál upřímně. Ale máš ty... fernet na cestu?
1: To víš, že mám. Hnedka klasicky litrovýho, viď, byle v akci, já jsem tě slyšel ve vintážku, že si říkal, že tam je v akci, tak jsem tam taky zaběhnul.
0: No ale to už stojí za to. Tak dámy a pánové, usaďte se na svých sedadlech, připoutejte se, tento let je nekuřácký, to bych rád upozornil.
1: Přesně tak, kouře bude dost až na Jamajce.
0: No a příští zastávka, letiště Kingston Norman Manley, to je nějaký jamajský pán, jestli se nepletu, po něj pojmenuju to letiště.
1: Tak, no, nejsem si úplně
0: první jistý. Premiér, jestli se nepletu, Jamajky, všeobecně.
1: Asi jo, cvrno.
0: To je něco jako naše letiště Václava Havla versus Ruzině.
1: Dejme tomu, no.
0: No tak nalej fernet a vyrážíme, já už jsem nervózní.
1: Dáme přípitek, Cvrndo, ať nám vyjde cesta.
0: Tak na zdraví a startujeme.
1: Na zdravíčko.
0: Ladíte z nedělní zeměkouly, já jsem chtěl říct sobotní, je to nedělní zeměkoule. A tentokrát z Jamajky, ze slunné Jamajky.
1: Ze slunné Jamajky, za chvilku už se slyšíme v Kingstonu.

0: Pomalu přistáváme, dámy a pánové. Hele, Lobo, stáhnul jsi na cestu tu aplikaci Shazam?
1: Shazam, cvrndo, ty asi nevíš, jaký mám telefon, viď? Nebo nespomínáš si?
0: Pravda, no jenom, že scháníme jako kolegu Shaza, tak jo, že bychom v té aplikaci mohli plus minus najít.
1: To je fakt, hele, cvrndo, tak v tom případě tu aplikaci si budeš muset nainstalovat ty. Doufám, že ji máš, já ji nemám, no.
0: Já teda taky ne, ale zároveň Shaza doufám najdem. On říkal něco o pirátech, jestli se nepletu.
1: No, doufám, že tady nějaká Wi-Fi bude, tak Shazam.
0: No počkej, jako se, že... piráti to jsou ty, jak ilegálně stahují jako porno, ne? A ty filmy. Nepletu se.
1: No já myslel, že to je ten Bartoš a spol.
0: Jo, pravda, ty vole.
1: Jestli my nejsme špatně, cvrno.
0: My jsme přelítli Prahu, my už jsme na Jamajce, jestli...
1: Sakra.
0: No nic, ale jdem se mrknout někam do hospody.
1: Jdem se mrknout do hospody, ale on...
0: Tam se rozmyslíme, co a dál.
1: Ne, Shazo říkal, že určitě na Jamajce, já si vzpomínám moc dobře na ten hovor.
0: No však telefonoval, ano, ano. To nebyla žádná hračanská.
1: Já bych chtěl ještě zmínit, vlastně to jsem zapomněl po tom prvním tracku, že jsem si vzal tričko na tuhle cestu jamajskou od Mikima. To bylo takový spojení.
0: Já musím říct, že Lobovi to hrozně sluší, takže respect to Mikim.
1: Yes, yes, respect to Mikim. No a my si dáme asi další track, ne, cvrndo?
0: Dáme si další track a zároveň se asi rozkoukáme v tom jamajském světě a domluvíme se kudy kam dál.
1: Půjdeme asi do té hospůdky, jak si už nahodil, a možná bychom v dalším vstupu mohli taky zmínit soutěž z minulého italského dílu.
0: Pravda, pravda. Takže se vidíme v hospodě, nebo slyšíme v hospodě a začneme soutěžit.
1: A teďko si dáme asi tu nejvíc jamajskou věc, kterou můžem, a je to Bob Marley.

0: Tak milí posluchači, my už jsme se pohodlně usadili taky a tentokrát v hospůdce v Kingstonu. Je to tady hodně příjemný, Cvrno, co říkáš?
1: Je to takovej jamajský pajzl, jenom jako ten barman na nás tak jako divně čumí. Já doufám, že z toho nebudou nějaký problémy k závěru.
0: Taky doufám. A asi teďko rozjedeme tu soutěž, Cvrno.
1: Přesně tak, přátelé, my jsme hovořili o soutěži před kosem vstupu a máme teď takovou malou čest vyhlásit vítěze minulého dílu. Pojďte, já k tomu dám znělku.
0: Pojď tam. Dej mi
1: chviličku.
0: Pojď mi.
1: Tak Lobo.
0: No a vítězem minulé soutěže z italského dílu se stává posluchač Zdeněk z Litoměřicka.
1: To bude zase nějaký roudničák, já mám takový tušení, že vím, o koho jde, ale nechci předbíhat. A my teda Zdeňkovi gratulujeme, vyhrál.
0: Vyhrál pivko dle vlastního výběru a tričko, ne dle vlastního výběru, to bylo tentokrát pivo Rotor vlastně, který jsme nabízeli.
1: Ano, to bylo pivko Rotor a tričko Rádio B s ovečkou, ne, to naše klasický.
0: Přesně tak, já bych chtěl ještě zmínit správnou odpověď, která byla Bud Spencer, hledali jsme Buda Spencera.
1: To jste určitě poznali podle toho zvukového
0: Jo, to byla skvělá nápověda zvuková.
1: No a na tenhle 14. deník máme tady nějakou výletní soutěž.
0: No, určitě soutěž máme, bude to zase tradiční soutěž o trička Rádia B a tentokrát pivo zas dle vašeho výběru, přátelé.
1: No hlavně si nesmíte vybírat to drahý, my to jako kupujeme sami souvnem. Ne, dělat si to srandu, vemte si, jaký chcete, přátelé, samozřejmě.
0: No a Cvrno, máme nějakou nápovědu první, ta bývá vždycky nejtěžší.
1: Tak já bych teda ještě jako upřesnil, opět hledáme někoho native, někoho v tomhle případě jamajského, nebo něco jamajského. A první nápověda, nebo první indicie pro vás je, že jeho příjmení by mohlo konkurovat aplikaci Uber. Řekl jsem to správně.
0: Uber, to je taková ta aplikace, jak skáníš lidi, kteří tě odvezou domů.
1: Takový ten taxík,
0: jo.
1: Tak pokud si najdete největšího konkurenta aplikace Uber, nebo co se aspoň Prahy týče, tak jeho příjmení se shoduje právě s touhle aplikací, nebo s jménem této aplikace.
0: A taky ještě s takovým roztomilým pejskem kresleným.
1: To je taky pravda, ano, to byl nějaký animák. No a kam máme zasílat správné odpovědi, pokud víme správnou odpověď?
0: Správný odpovědi zasílejte na info@radiob.cz. Uvítáme moc rádi všechny odpovědi, i když nebudou správný, tak vám rádi aspoň odpovíme. No a každopádně teďko si dáme další track jamajský a to bude trošku taková rychlejší záležitost, je to Ed Solo a pecka No No No.
1: Takže No No No a pojďme rovnou na ňu.
0: Jdeme na to.

0: Cvrndo, ty se zpětně rozděl při tady týpece, musím říct, hele.
1: Mě to hrozně baví tenhle styl, upřímně, doufám, že i posluchače.
0: Ale koukám na toho barmana tady, ten je strašně divnej, takový jako nevrlej bym přijde.
1: No na to, že jsme na Jamajce, mně přijde hrozně protivnej teda.
2: Ty ses zbláznil! Tady ses hospodě! Tady se chlastá, kamaráde! Tady se chlastá! Ty se hulit někam do pralesa! Do pralesa běž!
0: Tak, Cvrno, já myslím, že bychom měli jít asi.
1: Tohle nechce práší za kočárem, jako tady se necítím moc svůj na to, že jsme měli námajku zahulit.
0: Víš, ty brděl, to jsem nečekal, takovýhle přístup. No, jak...
1: No ale tak, jak jsme se bavili, dal bych nějakou první památku.
0: Taky bych dal, ale...
1: pak bych se kouknul potom šazoj, ty vole, tam někde nezvětrá.
0: Víš, ale první památka, kterou si tady na Jamajce dáme, je pevnost Rockford.
1: Aha, nebo je to daleko odsaď zase, ty pamatuješ na Francii?
0: No, ale je to tady na severu kousíček, máme to, co by kamenem dohodil.
1: Jak by se řeklo, co by Rickshaw dohodil.
0: No.
1: No a co se týče muziky, nám tady teď jedna přeskočila. Já ji tam dám rovnou znova, bylo to to No No No, tu jsme hráli, viď?
0: Jo, tu jsme hráli.
1: Takže teď si dáme Take Me Home, Country Road od Toots and the Maytals.
0: A dej od začátku.
1: Doufám, že jsem to řekl dobře anglicky na té Jamajce.
0: Ono tady mají takový trošku jiný přízvuk, takže...
1: Právě, tak je to omluvitelný.
0: Za mě určitě, tak pojďme na to.
1: No a ladíte nedělní zeměkouli na Bčku.
0: Přesně.
1: Tak pome.

0: No a my už jsme teda odcestovali z toho nepříjemněného baru. No, dostali jsme se na nějakou pevnost. Jak se to tady vlastně jmenuje, Lobiku?
1: Ale jmenuje se tady Rockford. Je to pevnost ze 17. století.
0: Vypadá to tady tak jako polozříceně, ale zároveň historicky fajn.
1: No, tak znáš to, no, my nejsme úplně na tady ty památky, víc, Svrndo. Ale...
0: Já bych spíš jako představil Joseho, my jsme tady vyfasovali takovýho Jamajčana na cestu.
1: Čau, Jose.
2: Hello, Wakwan.
1: Čau, no. Čau.
0: Já myslím, že jsem mu pozdě zapnul mikrofon. Jose, řekni to ještě jednou, prosím tě.
2: Hello, boys, Wakwan.
0: No, tak to je náš průvodce.
1: To je náš průvodce, Jose, no a teďku budeme vyrážet... Pomalu asi hledat toho Shaza, no.
0: Já bych se přesně podíval pomalu za tím Shazem, jako...
1: My se ale ještě trošku jako musíme infiltrovat, že jo, tady do toho prostředí, aby jsme byli trochu nenápadní.
0: A... Abych vás upět na pravou míru, Shaza unesli piráti, takový jako jamajský prevíti. A naším úkolem nebo naším cílem je ho dneska jako najít, vysvobodit a vzít to k nám do rády a je tak.
1: Přesně tak, Svrndo, a ono nebude asi úplně legrace se... Jako mezi tady ty piráty nějak dostat, aniž by nás nějak taky chytili, že jo? Aby jsme se nestali taky jako v pasti jejich.
0: Já bych to přesně udělal jako naopak, nechat se chytit, ale udělat z toho takovou tu jako anglickou fintu. Jakože my se necháme záměrně chytit, pak ho vysvobodíme a ještě pak jako vyfakujem.
1: Ale Cvrno, já mám připravenou takový malý triček, doufám, že to teda vyjde. Na ty piráty, myslím. Aby jsme toho Shaza mohli vysvobodit. Týká se to hudby rozhodně.
0: Já jsem tady teda, Lobo, s místníma testoval oregano před chvílí. Měl jsem takovou jako oreganovou tortilu. A musím říct, že plánování nebude můj jako dnešní cíl.
1: Ale v pohodě, já si to vemu tentokrát na starosti. Teda Cvrndo, sorry, chtěl jsem říct Ingrid. Ingrid nám sice nic extra nenaplánovala. Tentokrát jsme si to museli naplánovat sami.
0: No. Doufám, že bude zase soutěžit, ty vole, to zase vyhraje to tričko a to pivo z pivoteky, jak minulý měsíc.
1: My teďko ještě navštívíme, než zavítáme, nebo než půjdeme hledat toho Shaza, tak se půjdeme infiltrovat do toho prostředí na Falmouth, což je centrum místního obchodu, kde probíhají různí trhy, takže tam si myslím, že by jsme mohli získat ty správné informace, Cvrndo. Co to říkáš, Jose?
0: Lobiku, nechme se...
2: Hey boys, please shut up and come with me!
0: No tak jste to slyšeli sami, my už máme docela dlouhý vstup. Pojďme se vrátit zpátky k muzice. Jestli se nepletu, tak tam máme Mint Royal a pecka se jmenuje The Sexiest Man in the Jamaica Boy.
1: Já, to je trochu houseovka. Tak pojďme na to. Posloucháte Zeměkouli na Bčku.
3: Roundabout now, since they say...

0: ライダー。
1: Tak přátelé, my jsme tady v centru místního obchodu ve Flamoutu, kde jsme měli získat nějaký informace o našem Shazovi.
2: No oni ho jako unesli piráti, jestli jsme to správně pochopili, tak jsme mysleli jako, že v tomhle jakoby obchodním centru.
1: No Chosena jsem zavedl, za tomu jsme moc vděční, jenom doporučuji taky určitě, když zavítáte na Jamajku, tak si určitě sežeňte někoho, kdo vás tady provede, není to tady úplně zas tak bezpečný, jak se zdá na první chvíli, nebo na první dobrou.
2: No je to tady trošku bezpečný, upřímně.
1: No, dávejte si pozor zkrátka.
2: No a my už se tak jako porozlížíme, my jsme si říkali, že bychom se měli třeba nechat jako uníst těma pirátama taky. Tak bych třeba jako své zlato v hrdle dal tady jako na špacír. Nebude to málo.
1: Zkusíme třeba jako nahodit, že se tady objevili moderátoři z Rádia B a třeba nás unesou za to cvrno.
2: Máš zlatý hodinky? Že bys jako ukázal, tak jako.
1: No já hodinky nenosím, cvrno, ty si přes ty hodinky.
2: No tak já jako zlatý hodinky mám, ale oni vůbec nejsou zlatý, doufám, že nás unesou.
1: Tak zkus si jakoby víc ukazovat.
2: Tak mám jako.
1: Ale já myslím, že tamhle už někdo pokukuje po tobě, cvrno.
2: Ty ve, to je pirátek vyšitej.
1: No, má ale pásku přes oko.
2: Jako podle toho to beru a má takovou tu umělou nohu.
1: Papouška na rameni, hele, to bude jasné, tohle to by mohlo klapnout.
2: Ne, počkej, není to mlinář, je to opravdu pirát.
1: Ale já si myslím, že to je pirát, určitě, ty ve, cvrno.
2: Ten papoušek rozhod, opravdu je to pirát. My dáme, přátelé, další písničku, no a myslím si, že se slyšíme z lodi.
1: No, myslím si, že příští vstup bude už, až budem unesený, přátelé.
2: Já jsem unešený už teď.
1: Tak jo, tohle je Zeměkoule na Bčku a dáme si další track. Co tam máme, cvrno? Vidím to na Freddyho Haye.
2: Vy se nenechte unášet a nechte se unášet na vlnách Rádia B a ta písnička přesně, jak říká Lobo, je, tak pojďme na ňu.

0: No tak to bychom měli nějakou takovou tradiční jamajskou muziku.
1: Tradiční, hlavně to byl taky Freddie High, bychom měli zmínit, což je český interpret, Svrndo.
0: Ale hraje jamajsky, jak jsem tak trošku naznačil.
1: Nedávno byl v našem pořadu exkluziv, jeho exkluzivní set.
0: Stalo to za to. No a my určitě dneska tak jako v každém díle budeme hrát takovou tu zabředlou jamajštinu, vzhledem k tomu, že jsme vyrazili na Jamajku.
1: Přesně tak, jako vždy budeme hrát to z toho regionu, kde právě jsme.
0: No a na konci dílu, jestli se nepletu, bude zase nějaká třešínka na dortu. Lobo, co ty na to?
1: No, tak Cvrdo, to víš, že tě nesklamu, mám tam zas nějaký načatej beat, který možná tady snad dokončíme, jestli ty nás teďko ty piráti, který nás tady právě před chvilkou nějakým způsobem si zajali, když to tak úplně nevypadá, oni nás krátka odtáhli a chtějí, aby jsme jim hráli hudbu, kterou jsme doteď pouštěli.
0: Aby jsme jim hráli na cymbály.
1: No.
0: No ale Lobo to zamluvil, takže vy i v tomhle díle se můžete určitě těšit na nějakou jamajštinu, na nějaký beat, který Lobo složí, a já do něj zkusím nějaký freestylin.
1: Freestylin, který bude stát rozhodně za to, to se nebojím, přátelé.
0: Já mám trochu strach, ale snad to zvládnu.
1: Svrndo, ty máš vždycky strach a nakonec to dobře skončí, téměř po každý, možná jednou to byl takový lehčí propadáček, ale jinak to bylo vždycky fajn.
0: Já bych to neodsuzoval, ale pojďme rovnou na další pecku.
1: Pojďme na další pecku, já doufám, že tohle s tou peckou bychom mohli taky osilnit ty naše piráty, který nás právě unesli.
0: Myslíš ty ilegální downloadery?
1: No.
0: Nepletu se.
1: To jsou přesně oni. My už se tady skoro naloďujeme na loď.
0: Já jsem si vždycky říkal, jako jestli ty ilegální stahovači porna mají jako na levém oku pásku a na pravém rameni papouška.
1: A je to obráceně, no.
0: Přesně, oni mají na pravém oku mají tu pásku a na levém rameni mají toho papouška, ano.
1: Takže je to obráceně, přátelé, no a teď jdeme na další pecku, která rozbije ledy mezi námi a piráty snad.
0: Takže rozbije ledy, je čas na koledy.
1: Tohle to je reggae v českém podání, ale v tom úplně nejstarším asi, tak pojďme na to.
0: Pojďme na to, nechte se překvapit.

0: se s ním bratranec.
1: Ale cvrndo, tyhle ty Jamajčani jsou tady z toho tracku úplně hotoví.
2: No protože je to královské reggae.
1: To bude asi ono.
2: Já jsem z toho taky královský vedle.
1: Tak nechme si to užívat.
2: Pojďme na to zpátky

0: No tak milí posluchači, jak my jsme doufali s Vrndou, že tahle pecka rozbije ledy mezi námi a Piráty, tak se tak opravdu stalo. Piráti nás v tuhle chvíli mají opravdu za krále. Je to neuvěřitelný, Cvrno, co na to říkáš?
1: Dokonce nás přátelé pozvali do toho koše na tom stěžni, jak se tam jako rozlíží ten hlavní pirát, tak i tam jsme se dostali jako takový vážení hosti.
0: Můžem kamkoliv, máme v podstatě takovou VIP pásku, která vás pustí
1: na horní i dolní palubu, přesně tak.
0: Můžem kamkoliv.
1: No a neměli bychom tady někde najít toho šazika?
0: No, měli bychom se začít ptát, jakoby... Kde vlastně ty weby mohl být, no, na který lodi, doufám, že to bude třeba ta loď, na který právě jsme.
1: Já vzhledem k tomu, když tady koukám, že tady je jediná loď, na který my jsme, tak je to dost pravděpodobný. Nepletu se, Lobo.
0: No jako jediná, kterou tady vidím na dohled, no, to je pravda, Cvrno.
1: No a tak zkusíme nějaký podpalubí, nebo nemají tady nějaký třeba vězení, kde by mohli jako držet nějaký vězně?
0: Kde by ho mohli mít, ale zas, jako já si říkám, že Šazo, tyve, je taky vlastně spojený s tou hudbou, jestli tady taky nebude někde jako uvězněný, jako že vystupuje, víš?
1: Že by ho měli třeba v juboxu nakopanýho, jo?
0: No, třeba no.
1: No je to možný, tak se pojďme podívat nejdřív do barů. Přeci jenom jsme takový pořad, který startuje Subaru.
0: No tak jdeme na to, půjdeme se podívat do baru, třeba tam Šazo sedí na baru.
1: No a kdyby ne, tak se tam aspoň ožerem bez něho.
0: Tak, no a my si dáme další pecku, kterou tady budeme uklidňovat místní Jamajčany a bude to tentokrát Damien Marley.
1: No a to fakt stojí za to.
0: No to stojí za to, je to pecka společně s Nasem z jejich alba a pecka Na Mín. Tak pojďme na to.

0: No a tak jsem si myslel, že Shaza najdem někde ležícího, spícího v šatlavě, ale očividně se tady valí na baru.
1: No, taky mi přijde, že tamhle to je Shazo, když vidím to jeho typickou škebli s těma té dáma.
0: Shazo, nazdar!
1: Seš to ty, Shazo?
2: Ty vole, nazdar, kluci, nazdar! Ty, vy už jste tady?
1: No, my jsme tady, my jsme tě právě přišli jako osvobodit od těch pirátů. Bráko,
0: ty jsi nás mystifikoval.
2: Nemystifikoval, ale kluci, ty vole. Bylo to trošku divoké. Zajeli mě piráti, samozřejmě, že ano, jak jsem vám volal. Ale nebylo to úplně tak divoké, jak jsem před chvílí řekl.
0: Vypadalo, že jste se docela seznámili tady
2: no,
0: s klukama pirátskýma.
2: Seznámili jsme se víc než dost, protože oni mají rádi rum. My v Čechách taky máme rádi rum. Což určitě můžete potvrdit, ne?
1: Já no. Si myslím, že jsi jim spíš zaspíval asi a oni tě jako vzali mezi svý bedra, ne?
2: No, ono zaspíval. Trošku jsem tady zabékal, takové ty české lidové reggae věcičky. A nakonec se to docela líbilo klukům. Dokonce jsem se podíval i do nějakého toho studia, co tady mají na Jamajce, konkrétně v Kingstonu.
0: Jako lodní studio.
1: Já musel na té lodi právě, no.
0: Já se taky myslím, že unesli piráti celou dobu.
2: No, unesli mě piráti, ale jak říkám, hele, první den otroky, Steve, řezali mě jako psa, ale pak slovo dalo slovo, kouř dalo kouř. No...
1: No, já můžu říct, že mi připadá, že si tady jako spíš zatím užíváš, než že tě nějaký piráti tady zajali.
0: Mně taky přijde, že vidím odkud vítrvané nebo čmout zbrčkavané.
1: Ale ne, že by mi to teda vadilo, já jsem rád.
0: Jo, naopak, že... přesně tak.
2: Ne, jak říkám, bylo to divoký docela první den, než jsme se seznámili s klukama, ale teďka docela si notujeme, mají rádi hudbu, co mám rád já, mají rádi rum, prostě Karibik klasika.
0: No a nechybí jim, teda naopak nechybí ti ten náš tuzemák a jim naopak ten karibský?
2: Ano, to je právě ten důvod, proč jsme se docela zkamarádili, protože já jsem si sebou vez ne tuzemák, ale samozřejmě božkováka, klasický český brambory. No a jelikož to tady kluci neznají, znají jenom rum z cukrový třtiny, že on žádný brambor tady pomalu není, tyhle patata. Takže ochutnali, zachutnalo, no a slovo dalo slovo.

0: No a myslíš, Šazo, že když jim dáme ochutnat i fernet, který sebou zase vezeme my, že jim to taky bude chutnat, nebo to radši nemám ani zkoušet?
1: No hele, já mám strach, aby mi zase nedali přes prdel, aby nás nezajali tentokrát všechny tři, protože hele, pak už není kdo by nás odsaď vykopal.
2: Asi máš, ale fernet za to stojí, jako.
0: No hele, ale myslím, že Šazo má možná rech, vyprneme se na to a nenápadně Šaza zbalíme, nastoupíme do takového toho člunu, co mají na boku té lodi a vylítneme odsaď, ať...
2: No počkej, ale to musíme nejdřív něčím rozstřílet plachty.
0: No dobře, hele, Cvrno, tak mohli bychom to rozstřílet tím mým plánem, který byl jako prvoplánovej.
2: Jako rozstřílet to muzikou?
0: Přesně tak, no.
2: A máme tam nějaký pěkný kalibr?
0: No, tak zkusíme je roztancovat, ať si zapařej a nevnímají to, že vůbec budeme odcházet.
2: Já bych rovno odpálil basy, co ti urvou řasy.
1: Ale v klidu, žádný rychlý pohyby.
0: Ale tak rychlý pohyby možná trošku budou, no, protože teďko si dáme trošku tvrdší věci, ale i tak spojený s tím regéčkem.
1: Jasně, kluci, ať se klepou a dready s nima.
2: Čekaj, já tady mám takový naše malý moto, já to zkusím pustit. No, tak vyrážíme.
0: Dobře, jdeme na to. Posloucháte Země kouli na Bčku a tohle je cesta na Jamajce.

0: No tak za mě musím říct, že ta finta asi zafungovala, protože piráti tady tancujou a dokonce tady jeden z těch pirátů, který má bohužel teda dřevěnou nohu, udělal z té podlahy takovej jehelníček děravej.
1: No protože to byla taková dupačka, tak do toho jako dupal.
0: No a začíná tady tryskat všude voda a já si myslím, že je pravý čas odejít, kluci, co říkáte?
1: No, pravý čas vyhledat záchranný člun, jako, tak jako tak.
0: Jestli tady vůbec nějaký, našel bych aspoň ten jediný.
1: Počkej, Šazo, ty seš tady nejnýl, neviděl jsi tady nějaký záchranný čluny?
2: Ale kluci, záchranný člun tady moc není. Ale určitě bych máknul, protože tady rumy ucpávají právě korkovýma špuntama a on jak to rozseká, tak bych si dal bacha, aby kluci nenaběhli do skladu, nevytáhali ty korky a nezacpávali s tím ty díry, však to znáte. No,
1: já bych určitě kopnul do vrtule, protože mi tady teče do bod, abych pravdu řekl.
0: No a jak říkáš, Azo, jestli chtějí používat ty korky z těch rumů, tak taky bychom si museli dát pozor, jestli by ty rumy nechtěli taky vypít.
1: No my jsme na to zvyklí z Roudnice, my tam taky máme ci korky, takže...
0: Myslíš ty ptáky?
1: Ano, ano, my myslím jo, přesně ty pávy.
2: To jsou ty, jak mají ty dredy, že jo?
1: Ano, ano, to jsou ty černý ci korky.
2: Jaman, jaman.
1: No, zpátky na loď, teda tak jak my se vylodíme, abych to uvěděl na pravou míru.
0: No hele, já nepoplavu určitě tady v tom Karibském moři, protože tady jsou všude žraloci, takže musíme najít minimálně nějakou aspoň desku, na který se dostaneme na to pobřeží, kluci.
1: Hele, nějaký LPčko, je, kluci, nějakou desku.
2: Jestli můžu, to je další fama, protože tady na lidi neutočí žraloci, nýbrž delfíni.
0: Aha, no tak to jsme nevěděli a už na tebe zautočil nějaký.
2: Samozřejmě dostal jsem pár ran od delfína.
0: Co jsi udělal?
2: Ale koupal jsem se, kámo.
0: Koukal jsi.
2: Ani, jsem asi moc špinavej, nebo ne.
1: A ani se neptej, házel na pláži frisbee, tyba, to hned karma, delfín Filip. Tyš.
0: No okej, okay, kluci, hele, tak na tu unikovou cestu teda si dáme taky ještě nějakou šlapajdu, co říkáte?
1: Jako doufám, že nejdeme na delfínek po tom, co jsem si šel od Čaza.
0: No já tady už mám jedno osedlanýho teda popravdě.
1: No já tady mám maximálně hluba z nosu, ale
2: není to jako
1: tak
2: ve filmech, kluci, není to jako ve filmech, jsou brutální a...
1: Ale my se potřebujeme dostat na pobřeží a zatím to zní jako vražedné pobřeží.
0: Jeďte na pobřeží a... popluju na svém delfínovi.
1: No a my poletíme na našich holubech z nosu, takže zpátky k muzice, přátelé, tohle je Jamajka jak vyšitá, ty vole.
0: To je Jamajka, teďko je Money Dextrose a T-Mans, tak no, pojďme original. Na to.

0: Tak já tady čekám na kluky, já už jsem na delfínovi připlul na pobřeží a kluci, jo, už je vidím tamhle v dáli.
1: My se Šašem trošku loudáme, my jsme to vzali takovou tou standardní cestou teda.
0: No ale jsem rád, že aspoň vás vidím jako kluci.
2: Hele, já říkal, že delfíni jsou nebezpeční savci a jsou kurně rychlí.
0: Ale já jsem si ho skrotil hnedka, to bylo...
2: To byl majstrštyk, já jsem na to koukal, jak jsi ho tam krotil s tím lanem. A můžu ti říct, že takový přiškrcení delfína jsem na Jamajce nezažil, kamaráde.
1: Já jsem popravdě myslel, že budeme mít malý ovno delfíňata. Ale když ho tam škrtil na pláži, vypadalo to fakt nebezpečně.
0: Musím říct, že to byl první delfín, který ho jsem škrtil.
1: Jak se mu to líbilo, víš?
2: V správných místech samozřejmě.
1: Přesně.
0: Ale nevím, jak se mu to líbilo, ale každopádně mě dovez mě na místo určení.
1: Já teda musím říct, že my s naším záchranným člunem úplně v pohodě.
2: Ale já jako moc nechápu ještě, proč ho Owen teda navlík do latexu a řezal do něj bičem.
1: Protože se mu to líbilo.
2: Já bych, to jeho, kámo.
1: Já bych úplně nezacházel do těchto delfínovin. Máme tady nějaký jiný noviny.
2: Dáme si delfínky.
1: Ne, to nejsou delfínoviny, to jsou jako zeměkoule noviny.
0: Ale kluci...
1: Teď jsi pěkně pozdechnul.
0: Co jste mi to tady teď jako nahodili? My se dělají legraci. Žádný latex, nic takovýho.
1: Žádný vztah mezi lobem a delfínama neexistuje. My jsme se jenom trošku víc přiopili. Abych se vrátil zpátky k muzice. Jsme zpátky na pláži. Na krásné rybiéře, jamajské, je tak.
0: No, jsme zase v Kingsnu a teďko se přesuneme na místo, který se jmenuje Řeka Dan. A to je místo, kde se taky nachází vodopády Dan. Je to jedno z míst, kam se určitě můžete vydat, když se podíváte na Jamajku.
1: Jamajský vodopády jsou jednoznačně vyhlášený a proto ani nám to nemohlo utíct z hledáčku, pokud tak můžu říct, takže...
0: Šazo, nebyl si tam už náhodou s pirátama?
2: Hele, abych pravdu řekl, tak jsem kousek od tam tať chvíli bydlel. Byl jsem tam typka, který se jmenuje Jack Coco. A jak už jméno napovídá, tak pěstoval kokosy, já mu pomáhal a můžu říct, že opravdu ten rastafariánský jakoby život opravdu žije, dodržuje tradice, v podstatě nic nekupuje, všechno si pěstuje.
1: Hele, ano, to je mi sympatické.
2: Vaří venku na ohni, normálně má tam ubytovnu i jakoby prostě pro turisty. Takže jestli byste chtěli...
0: Ono a vlastně pod těma vodopádama taky si zapomněl říct, že má masážní salon, takže stačí si tam vždycky jenom lehnout. On si tam lehne, že to padá na ty záda, ty prouditý vody.
2: No ale i ryby ti tam docela, padají na záda.
0: No to jste, jo, ale dobrý biznis bych řekl.
1: Teď by se nám zrovna hodila jako pecka od chaosu vodopády a řeka padá a padá.
0: To padá, hele, cvrno, já bych tam dal teďko zase nějakou klasiku, co říkáš, nedáme
1: no,
0: tam
1: určitě, třeba to... my tam ty vodopády nemáme v playlistu.
0: Dáme takže... si tam teďko toho bobát.
1: Je to co tam mám v tom zeleném, nebo no. Si vemeš míš do ruky a dáš to tam sám?
2: Redemption.

0: Tak milí posluchači, právě jsme na místě, kterému se říká Vodopády Dam. Je to tady skvělý.
1: Vypadá to tady velice krásně, tak jako přírodně tradičně.
2: Je to tady luxusní, jak jsem říkal, kluci.
0: Já jsem tady kousek odsud chvilku bydlel, jak říkal. Je to tady velice příjemný. Jsou to vodopády, které jsou 120 metrů dlouhý.
1: No a to je kurva vejška.
0: To je pořádná vejška, no. Tyve, široký 55 metrů, kluci, tyve, to je jako...
2: Nedá se to.
0: No jako, ale super je, že se tady dá i koupat, jako, to mě baví hodně.
1: Dáš si jako koupačku, jo, tady? No
0: tak, já už se koupu, cvrno, jestli to nevidíš.
1: Zapalil jsi si bermudy sebou?
0: Tak já bermudy nenosím, já se koupu na Adama.
1: Ano, to je svatá pravda.
2: To snad ne.
0: No to snad, jo.
1: No my teda se Šazem máme svý latexový plavky.
2: Samozřejmě jedině latex, ale jestli chcete, kluci, kousek v odsadě Ganja Farm, tak jestli chcete, můžeme se tam jít podívat.
1: Ne, děkuji, my neholíme.
2: No ty na to vypadáš.
0: Co to je ganja?
2: Ganja to je v podstatě tráva, senzimíle, tady tomu říkají. Kouří se to, dělá to dobře, vy 100% to tam znáte. Dokud jsem byl v České republice, odebírali jste to ve velkém, takže nedělejte hlupáčky, jesaj.
1: Že bychom si skočili na páva.
2: No. To metrový bongo, brácho.
1: Já to taky vyzkouším teda. No, tak jdem asi.
0: Za mě pohoda, hele, kluci.
2: OK, takže kluci, vezmeme to tady přes tu džungli, kousek vejš, cca 350-400 metrů a jsme tam.
0: Tak, jsme tam.
2: Come on.
0: Ale taky by se chtěl šaso podívat ještě tvé do toho národního parku Blue and John Crow Mountains, jestli to půjde.
2: Hele, určitě, kousek odsaď jezdí autobusy u hlavní silnice, tak pak to můžeme jenom sejít z toho políčka a můžeme frčet dalej.
0: No tak to je super, to jsem chtěl slyšet. Doufám, že i Cvrndu tohle to potěší, on vypadá teda, že... Ho v tuhle tu chvíli potěší maximálně trošku spánku, ale...
1: Mě ta fajštička vzala nějak za svý.
0: Nevadí.
1: Za srdíčko takzvaně.
2: Tak to má být.
0: Jinak tohle to byl Bob Marley a Redemption Song, ne Redemption Song, jak jsem předtím říkal, to se omlouvám samozřejmě. No a teďko si dáme zase něco z Čech a budou to Urban Robot a jejich track Ve správný čas. Tak pojďme na to.
1: Pojďme rovnou na to, ladíte jamajský díl pořadu Zeměkoule na rádiu Bčko.
2: Bomboklát!

0: No a jsme zpět, přátelé. Země koule na rádiu B.
1: Já si myslím, že bychom měli vypálit nějakou soutěžičku zase.
0: Souhlasím, Svrndo, dáme další nápovědu. Hledáme samozřejmě zase... Stlum to trošku, prosím, Svrndo.
1: Jo, povídej.
0: Hledáme zase samozřejmě osobu nebo věc, která souvisí s Jamajkou tentokrát. A další nápověda, Svrndo, máš tam něco?
1: Další nápověda je, že... se ta osoba dopustila měnění světových tabulek, co se týče nějakých světových rekordů. Se to řekl trochu kravsky.
0: No zkrátka tenhle ten člověk přepisoval světové tabulky a to hned několikrát, přátelé.
1: No a v první indicii bylo, že jeho příjmení je konkurentem Uberu, takže aplikace, která Uberu konkuruje, je jeho příjmením.
0: A nebo taky to je takový roztomilej animovaný pejsek.
1: No a o co vlastně hrajem? Opět jsou to nějaký pivka z naší pivotéky B, o který si můžete sami zvolit.
0: A taky tričko z našeho rádia B.
1: Takže pokud víte, o koho soutěžíme, nebo o koho se dneska jedná, tak správné odpovědi zasílejte na info@radiob.cz.
0: Přesně tak, Svrndo, zasílejte odpovědi na info@radiob.cz. Těšíme se na vaše odpovědi. No a teďko, kam zavítáme, přátelé?
1: Já bych tam vrátil zpátky ten...
0: Dáme tu...
1: reggae podkládek.
0: Jasný, hele, teďko dáme asi tu farmu, jak nám sliboval ten Shazo.
2: Ano.
1: Myslíš zvířecí farmu od George Orwella?
0: Ne, myslím tu plantážnickou farmu.
1: Ano,
2: od Jeman.
1: George Gorbella.
0: Ale já už to vidím, ty fado. Cvrno, hele, to je normálně rajský pohled, ty vado.
1: Pro mě jako pro zkoušku, hoši, držte mě.
2: A držte se, protože já vás tady provedu těma řádkama a určitě vám i něco o tom řeknu.
1: Jaman, jaman.
2: Jaman, Rastafari, ja.
0: No tak nám o tom něco řekni.
2: OK, takže pojďte se mnou.
0: Jdeme, jdeme.
2: Tady první
0: to smrdí,
2: řady.
0: To teda voní.
2: Kluci, abych pravdou řekl, tak tady hlavně jede indika, tady se tolik nepěstuje sativa, protože tady to mají rádi pěkně tvrdě, Jara, Stafara i dredy se musí kroutit a my se budeme kroutit s nima.
1: Já s tím nemám problém, mě se z toho trošku kroutěj nechty.
2: No ty se teprve zakroutí, ale až si je ostříháš možná. No to nevadí, takže tady pojďte se mnou, jinak tady jako nevyznávají moc křížence, takže tady jedou takovou tu čistou flow, čistou prostě trávu. Žádný příměsi, žádný řezání.
1: Tady žádný
2: to je
1: hnojiva.
2: Tak, jak to má být přesně tak. Ano, používají jakoby hnojiva, ale čistě je přírodní, že jo, slepičinec a podobný.
1: Netopířinec.
2: A delfínovinec, jak už to tady bylo.
1: Ano, latexovinec, všichni známe.
0: My zkrátka, taky já bych jenom, přátelé, upřesnil, my vám samozřejmě nenutíme nějakou takovouhle věc, jakože pěstování trávy, to je zkrátka věc, která
2: ne,
0: k Jamajce patří a...
2: Tak tady tím žijou prostě.
0: Tak to zkrátka je, no. To je jako, že když jste v Itálii nebo ve Španělsku, tak tam frčí víno a prostě na Jamajce frčí rum a tráva.
1: A skanky, ano.
2: Jestli můžu říct, tak tady to tak trošku patří k jejich vyznání, jakoby rastafariánství, takže ono to není úplně tady braný jako droga, že jo. Tady tím prostě žijou, kouřej to pro zábavu, kouřej to na obřady, kouřej to různýma stylama,
0: jasný,
2: což
0: hele,
2: vám pak ukážu.
0: Kouřej to zkrátka všude, já s tebou všechno souhlasím a pojďme si říct o tom rastafariánství něco víc v dalším vstupu.
1: Já bych se vrátil zpátky k muzice, přesně tak, ať nemáme zase dlouhý vstupy.
0: Tak, teď si dáme další pecku a možná zase trošku zrychlíme, dáme si teďko Raga Live Band. Znáš Shazo určitě, že jo?
2: Jaman.
0: Tak pojďme na to.
2: Pal to tam.
1: Jaman, jaman, tak pomeraňu.
2: Trochu Francie.

0: Ja Rastafari.
1: No tak jo, přátelé, teďko se chystáme z plantážového pole marihuany, který tady téměř jako tradicí na Jamajce, tak teďko se chystáme do parku Blue and Jones Crow Mountains. Já bych kde se nachází i nejvyšší hora Jamajky, přátelé.
2: Já bych vám to přeložil, takže jsme doteď byli plantážníci a teďko budeme parkouristi.
0: Takže půjdeme na ten autobus, chlapci?
1: Půjdeme na ten autobus, já bych chtěl taky ještě zmínit to, že Svrnda tady se nechal vyzvat na battle v panácích od místního borce a myslím si, že to možná ovlivní jeho moderátorské vystupování v dalších vstupech.
2: Já bych to neviděl takhle, to byl takový Royal Battle.
1: Jo?
0: To nebyl Royal Battle, to byl pohřeb.
1: Za mě, jako ty, jestli to ustojíš Svrno, tak budeš velký frajer.
2: No když půjdem do Chorvatska, tak to bude záhřeb, ale v Jamajce to bude pohřeb.
1: Jasná věc, hele. Takže teďko se vydáme na tu nejvyšší horu Jamajky, která se jmenuje Blue Mountains. Měří 2256 metrů nad mořem a myslím si, že si tam sice nezaližujeme, ale výhled na Jamajku bude krásný, tak pojďme na to.
2: Pojďme
1: na to a Cvrdo, dáme si pecku další a co to bude?
2: Jestli se nepletu, tak nám přichází Kokoman, Kokomana už jsme měli, ne?
1: Ale jo, bude to Kokoman, máš pravdu, bude to Kokomana.
2: Si dáme Kokomana s peckou Stoupám.
0: Takže tak kluci, budeme tady dolů z kopce, půjdeme na ten autobus a ty to zatím odpal.
1: Tak jo, jdeme na to.
2: A půjdeme trochu do kopce.
1: Země koule na Bčku.
0: Jo!

0: No a milí přátelé, teď taky přichází chvíle na naše jamajská jména, jak tomu bývá zvykem v každý zemi. Se vždycky vybereme s Cvrkoslávkem naše jména, který tak nějak patří k té zemi, nebo který jsou s tím spojený.
1: Máš nějaký připravený, Lobo?
0: No, nechám to tentokrát na tobě, to první jméno, Cvrno.
1: Jsi připravený, já tady mám tady jedno napsaný, já bych mohl být Big Man Dasí.
0: Jo, ale já jsem si dal jméno Bobby Lobby.
1: Vítejte v mém lobby, no a co, Šazo, máš tak nějaký jamajský jméno?
2: Samozřejmě, já mám Jack Brambura.
1: Brambura.
0: Tak to je velký styl.
1: Já si myslím přesně, to si nás zabil oba dva teda.
0: No jinak my jsme teďko na nejvyšší hoře Jamajky, což je Blue Mountains. Je tady krásný výhled na celou Jamajku.
2: Úžasnej, kluci, jsem rád, že jste mě sem vzali, hej.
0: Jo, já jsem taky rád, že jsem se sem podíval a doporučuji určitě, když dorazíte na Jamajku, tahle hora je jasný místo, kam musíte vyrazit, přátelé.
1: Takže odpálíme nějakou další čabajku a vyrazíme někam dál.
0: Odpálíme další čabajku, v dalším vstupu si nejspíš dáme poslední nápovědu do naší soutěže.
1: Pravda, my ještě máme soutěž rozeběhanou.
0: No a ono jak se nezdá, tak my pomalu frčíme do finále, teďko už nám zbývá poslední necelá půl hodinka, takže
1: jak,
0: se můžete...
1: Jak ty jsi na tom s tím bítečkem, zvládneme něco
0: no,
1: do konce pořadu.
0: No, krásně chtěl říct právě posluchačům, že se můžou těšit na ten náš bíteček s tím tvým rapem.
1: Já jsem jako na trní teda.
0: Ale s tím bítkem...
1: Něco no a Šazo přidá se k nám.
0: Něco se tam klube a...
1: Když už jsme ho zachránili, co?
2: Chtěli byste, hoši?
1: Samozřejmě.
0: Já to beru jako samozřejmost, jako...
2: No problem for me.
1: No tak to slyšíte sami, jako... Šazík se přidá, Lobík udělá beat a Cvrkoslávek bude základ.
2: Okay, takže Cvrkosláv, MC Šazo na beatu od Loba, tak se připravte.
0: Ok, no a teďko si dáme zase něco takového česko-slovenskýho.
1: Zpátky k muzice.
2: Ne.
0: Medial Banana, Polemy.
2: Banana, hej, okej. Okay.
0: Staré časy.
2: To je fajn.
0: Které máme všichni rádi.
2: Right.
0: Pojďme na ně.
2: Pou.

0: Takže malá zastávka na Slovensko, ale furt takový velký pozdrav z Jamajky.
1: Za mě skvělá věc. Za mě skvělá věc od Medial, Banana a Polemiku. Šazo říkal, že to viděl naživo, když vlastně měli premiéru na Uprisingu. Jaký to bylo, Šazo, prosím tě?
2: Hele, bylo to naprosto fantastický, ale jestli můžu říct něco i o Medial Banana, tak ty kluci točili i nějaký to CD dokonce na Jamajce, takže oni mají opravdu zkušenosti, mají známosti a v podstatě ten Uprising jakoby Pokémon uvádí, takže...
1: Za mě jako je to tam cítit asi, že má jakoby nějaký feel k té Jamajce, nebo že určitě, tu někdy určitě. Byli. Je to tam.
2: Tam jsou zkušenosti, prostě kamaráde. Zkušenosti a dobrá hudba. Je to slyšet.
1: Každopádně, taky nám tady co se říct Ingrid.
3: Dobré rádě, chlapci, velmi dobré rádě.
0: To byla Ingrid, jo?
1: To byla Ingrid s tím, že dobré hráme, no, tak...
0: Ale jako vždycky, my nehrajeme špatně.
1: Děkujeme Ingrid i z takový dálky, jako seš teď od nás.
0: No my tady máme poslední 20 minutovku, zbývá nám nějaká soutěž a takovýhle lejdečiny.
1: Dáme si asi poslední indici, Cvrno, co říkáš?
0: Já bych lobnul písničku a po písnice bych dal poslední indici.
1: OK, souhlas, Cvrno, a jako další pecku si teďko dáme asi ty Prodigy, který si tam vybral. Co říkáš? Out of the space.
0: Prodigyáky potřebujeme, to je jamojiština.
2: Trošku elektroniky.
1: Tohle to bude správná volba. I vás to určitě potěší, přátelé. Posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko.
2: Right.
1: A tohle to jsou Prodigy.

0: No a nám už nezbývá, než vyhlásit poslední soutěžní indíci. Opět hrajeme, asi upozorním, o trička Radio B a pivko dle vlastního výběru z naší bibliotéky. Lobo, co bude poslední indicie z posledních indicí?
1: No, poslední indicie bude, že to je vlastně nejrychlejší člověk na planetě, asi tak nějak.
0: Asi myslím, že to je nápověda všech nápověd. A pokud tušíte, pokud víte, o koho jamajského my dneska scháníme nebo hledáme, o koho jamajského se jedná.
1: No, možná jsme vás trošku překvapili, protože jste nejspíš čekali trošku někoho jiného, si myslím.
0: Já si taky myslím, že čekali Boba Marleyho.
1: No, on to třeba Bob Marley je, že jo, třeba byl nejrychlejší člověk na planetě.
0: Jako nejrychlejší skuřka?
1: No, možná.
0: Tak to bude fuška.
1: To bude fuška. Teďko si dáme co cvrndom.
0: Ne, já bych ještě na závěr prozradil, že teda scháníme jako jamajskýho, správný odpovědi na info@radio.cz, zasílejte.
1: Jak jinak.
0: A hrajeme o tričko a pivo.
1: O tričko a pivo, dle vašeho výběru. No a to by bylo asi k soutěži všechno, cvrndo. Myslím, že jsme tentokrát ani nevyužili naší...
0: Pravda.
1: Nápovědovou znělku.
0: Se čím máme připravenou.
1: Tak aspoň teďko nakonec.
0: No a blížíme se do finále dnešního pořadu, jestli se nepletu, máme tady 15 minut do konce. Tak dáme nějakou písničku a pak bych se ještě pověnoval Shazoy.
1: Pověnujem se Shazovi, který nám něco řekne o tom, co je vlastně rastafariánství.
0: No a co se týče muziky, máme tam připravenou nějakou vykopávku pořádnou.
1: No, vykopávku, dáme si tady Benny Page.
0: A to si myslím, že stojí za to. Ladíte tak nedělní zeměkouli na rádiu Bčko.
1: Tentokrát z Jamajky, přátelé.

0: Original Junglist.
1: Tak tohle to byla novinka od Benny Page, Top General. No a teďko...
2: Šazo, co bys nám pověděl? Přesně, co nám řekneš o rastafariánství?
0: O rastafariánství samozřejmě neřeknu, mám to moc, ale je to náboženství, které přešlo z Afriky až na Jamajku. Je to náboženství, které se zaobírá především mírem, žádný rasismus, hlavně klid a pohoda. Jsou to lidi, kteří moc neřeší věci.
1: Jsou... Oni nějak nepijou a nehulej, ano, že jo, to moc nechápu.
2: Já si myslím, že hulej dost.
0: Ne,
2: naopak.
0: Naopak, jakoby ta tráva v podstatě k tomu náboženství patří, k těm jejich obřadům. Ale s tím alkoholem si měl pravdu samozřejmě. A je tam třeba jakože ještě i zakázaný dárcovství krve, na což v podstatě doplatil Bob Marley.
2: Takže takový jehovisti, nepletu se.
0: No jehovisti určitě nejdou od dveří ke dveřím a nebouchají.
1: To asi ne, to určitě ne. Já bych chtěl taky jako Šaza trošku omluvit. On nečekal tuhle tu otázku a zaskočil ho to trošku, takže...
0: On o tom trošku ví, ale nebyl připraven.
2: Přesně. Já teda mám jednu otázku, na kterou bych se zeptal. Šazo, jak se cítíš před naším freestylinem? Dáme tam něco? Podpoříš mě?
0: Hele, já jsem tak připravený, jsem tak ready, že se mi už teď z toho klepou dredy.
1: Můžu potvrdit, Šazovi se klepou dredy, ano. Že mě mlátí normálně do uší tady.
0: Ne, on mě za ně tahá, jako z loutku.
2: Mě se trochu klepou v nady.
0: Ježišmarja, tak s těma růžovýma gaťkama se asi ani nedivím.
2: Mě se klepou v nady teď a tady.
1: Jak říkal Cvrna, ty gaťky byly předtím ještě červený, že jo?
0: Ne, jsou růžový, vždycky ale byly růžový.
2: Oni se sebrali, přátelé.

0: vůbec je.
1: Ale za mě, no, snažil jsem se to jakoby nějak ladit do toho karibského rytmu, zkrátka, no.
2: Ani popravdě... Myslíš nějaký dancehall třeba?
1: No, dejme no. tomu, dejme tomu, ale úplně si nejsem jistým, nejsem si jistý tím, jestli to je jako klasický dancehall. Zkrátka jsem se to snažil naladit na těch rytmech, který mi to připomínají zkrátka tu Jamajku.
2: No, a teď ten... se těším ještě víc,
0: prostě
2: upřímně.
0: Prostě Karibik, jo?
1: Zkrátka Karibik, pohodička.
0: Máme se na co těšit, určitě pláž. Teda s Frendou.
1: Já doufám, že tam něco, něco povodíte, kluci.
2: Něco tam zničíme, takzvaně.
0: Ano, rozboříme.
1: A jak říkal taky Cvrnda, nebo teď už nevím, jestli říkal Cvrnda nebo Šazo, tak bychom měli taky uvíc vlastně pořád Šaza, kvůli kterému jsme přijeli na tu Jamajku a je to jeho nový pořad Revolution, který bude na rádiu Bčko jako nový pořad.
2: Šazo, ne... už máš nějaký vysílací čas, kdy bude tvůj skvělý pořad?
0: Ano, určitě. Mám čas úterý od 6.
1: Aha. Hnedka před mým bumbebem, Cvrndo.
2: Oh man, Rastafari.
0: Dobrá hudba na dobrou hodu upadá.
1: Tak ze, jak, to jak jsi to říkal? R&R, takže z reggae na
2: rap. Rap to reggae. R&R.
0: Yes, yes.
1: Teďko, tentokrát to bude reggae to rap.
2: No tak hele, přátelé, loupněme si tam poslední písničku. My se s vámi rozloučíme a pevně věřím, že potom ten freestyling přijde vhod.
1: No, je to tak a teďko si dáme jednu z posledních vlastně českých věcí, nebo respektive jednu z posledních dnešních reggaečkových věcí a jsou to Švihadlo. Času je málo a
0: tak
1: tlačí.
0: Švihy.
1: Ideální záležitost, kterou bychom si teď měli pustit, protože opravdu času je málo i v našem pořadu a chýlíme se ke konci, tak si to pojďme dát.
2: Dávej to tam, čas tlačí, tohle je Zeměkoule na Rádiu Bčko.
0: Rádiu B.

0: No a přátelé, je to opravdu tak. Dnešní pořad Zeměkoule se nachýl ke svému konci, teď už vás čeká jenom závěrečný freestyle a naše rozloučení s vámi.
1: Máme tady velké finále a jak tomu každý 14 dní bývá, je to na jednu stranu smutné, ale na druhou stranu se můžete těšit na ten freestylin.
2: Jinak, kluci, jestli můžu dodat, já děkuju, že jste mě zachránili a potáhnete mě zpátky do České republiky, zrovna do rádia B, na kterým teďka posloucháte Zeměkouli.
0: Přesně, a poletíš sice v kufru, ale to ti doufám nebude vadit, Čazo.
1: My všichni potáhneme za jeden pro vás, takzvaně.
2: Prdel.
0: No prdel si nedělám, protože naše cesta je jenom dvoumístná. Náš kufr sice jako nějaký obsah má, ale
2: my tě
0: do něj narvem,
2: Já mám našetření nějaký love, takže no problém, a nakonec možná já pojedu v první třídě a vy se povezete jako kufříčky dva se zátěží.
1: Jako dva stewardi. No a nám už nezbývá, než se s váma rozloučit, přátelé. Díky, že jste s náma cestovali do daleké Jamajky.
2: Jo, jo.
0: Tohle to byl Karibik a Zeměkoule.
2: To byla Jamajka.
1: No a od mikrofonu se k vám hlásil
0: DJ Lobo,
1: Cvrkoslav Zelený
2: a Selecta Šarzobejme.
0: Náš nový moderátor, a teďko se už můžete těšit jenom na finále dnešního pořadu, a to je klasický freestylek od Cvrkoslávka, tentokrát i od Šaza. No a beatek, který jsem připravil já, snažil jsem se udělat něco v rytmech Jamajky, tak snad to vyjde. Pojďme
1: Šazo,
0: na to.
1: Ale jsi taky tak nervózní?
2: A vůbec, dost keců, kluci, a jdeme na to.
0: Pojďme na to.
1: Tak pojďme, díky, že jste ladili.
2: Po.
0: A tohle byla Zeměkoule z Jamajky.
1: Snad to bude stát za to.
2: Tak čau.
0: Bye.
2: Bye.
1: Bambuklad.
0: Bambuklad.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Nejsem jen tata, jsem mi oče. Ulovil jsem slovinku, tu není o čem. Oče, co obejme, když některá plače. Oče, co sám pláče, když vidí se dva na háče.
1: Víte, jak by se jmenovala past, kdyby to byli profíci? Ha? Propast, motherfuck.
0: Ne,

Maria B, tu je pana. Hlasuj prosím, Maria B, posuň je tak do další. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 125. Začneme velice poklidně a to s Enigmou. Já vám popřiju příjemný poslech a jdem na to.

tea time. Time to take them.

Relax.

Hudetboj není žádná novinka, ale mně se pořád líbí. BB No Money v relaxu a na Bčku.

0: I'm the rich with a gun.
1: Relax.
2: On Radio B.

0: down, like pogo. Yo, go low.
1: Relax.

Na řadu se dostává jeden z legendárních tracků s názvem Blackwater. Absolutní pecička v relaxu a na Bčku.

Relax.

Dohrála nám novinka z alba Opalescence od chlapíka, co se říká Title, který ho tímto zdravím, jestli poslouchá. A před námi Prodigy v relaxu a na Bčku.

0: they fucking doing?
1: Relax.

Dejme jednu stařešinku od Alexe Pereze a pak už pojedou normální dramíky.

Relax číslo 125 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to dneska líbilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute. Imagine.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Long Play. Celá alba na vlnách Rádia B.
1: Ale vzpomněl jsem na tvůj slavný monolog starého rybáře ze hry Děravé sítě. Říkáš tam: o budoucím čase to. Ne, pardon. Říkáš tam o budoucím čase toto.

vůbec. Pokoj a mír. Šak.

0: Long Play. Celá alba na vlnách Rádia B. Long Play.
1: Ale vzpomněl jsem na tvůj slavný monolog starého rybáře ze hry Děravé sítě. Říkáš tam: o budoucím čase to. Ne, pardon. Říkáš tam o budoucím čase toto.

0: enormní.
1: Intergalaktický.
2: Extrém.
0: Titán.
3: Megalomanský.
0: Monstrózní.
3: Gargantuánský.
1: Supermasivní.
0: Giganty.
4: Malý pátek. Malý párek?
5: Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, je chvíli po deváté a to je ten pravý čas na náš pořad na Rádiu B, pořad Malý pátek. Já jsem DJ Cynic a v následující hodince si představíme skladby od producentů, jako je Face, Final Fix, Lobosky, Deja Vu a mnoho dalších. V polovině pořadu mám pro vás pozvánku na zítřejší Mejdan do Teplic a představíme si blíže belgického producenta Final Fix a pustíme si od něj několik skladeb. My jsme začali skladbou Wings od producentů Sola a Oax a následující skladba se jmenuje Halt a mají na svědomí Face a Skylark. Užijte si dnešní poslech. Začíná pořad Malý pátek na Bčku.

Skladba Halt, Face a Skylark jí mají na svědomí a my pokračujeme dál. Bite the Bullet, breakbeatová skladba od producenta Final Fix, kterého si později blíže představíme. Užívejte poslech.

Skladba Bite, The Ballet, Final Fix a následuje On My Mind od producentů Lobovsky a Mooney. I know I shouldn't care.

Lobovsky a Mooney se svou skladbou On My Mind. Drum'n'bassová skladba, malinko říznutá dubstepem, a teď už následuje skladba Blow od producenta Deja Vu. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

producenta Deja Vu a následuje Discovery a na svědomí i má Mycelor. Ještě si dáme do půl desáté několik takhle rychlých skladeb a poté už si řekneme nadcházející zítřejší mejdan v Teplicích, něco blíže o něm a dál vás čeká seznámení s producentem Final Fix. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

skladba Discovery, My Cellar, a jak říká můj radiový kolega a kamarád, je to taková bláznovina, ale je to skvělý. Tuto skladbu vystřídá Freaky Boy a je to od našeho známého rakouského producenta Eikhoff. Tak si pojďme společně užít Freaky Boy.

Ejkova, Ejkova vystřídá také velice známý Pitius se svojí skladbou Bajs. A dále nás čeká skladba od producenta Syndicate a Aggressor Banks. A teď to necháme, tyhle tři skladby, hezky za sebou. Vlastně po této skladbě už jdeme na tu pozvánku, takže užijte si skladbu Bajs od producenta Pitius a pak už jdeme na pozvánku na zítřejší Mejdan.

jsme hezky dodrželi polovinu pořadu, tak tady pro vás mám pozvánku na zítřejší Mejdan a necháme si skladbu od PTOSE v Podkresu. A chtěl bych vás pozvat do Teplic, Krušnohorská 1631, kde se nachází klub 2323. Hezký malý klub s výbornou atmosférou, skvělým zvukem, lahodným pitím, nemají tam klasický nápoje jako všude jinde, takže si opravdu vychutnáte skvělé pití. A tento večer, zítřejší 12. tam proběhne akce Dark Rollers, kde vlastně vystoupíme s DJ, jako je STVS, Azavak, Klinix, Polis a já, DJ Cynic. Akce začíná od 10 hodin a skončíme podle toho, jak to bude všechno probíhat, a můžete se těšit na skvělé skladby osobité od STVZ a výborné mixy od ostatních kluků. Klub 2323 zítra Teplice. Těšíme se na vás, přijďte se pobavit. Následuje skladba Skin Job od producenta Syndicate a vy stále posloucháte Malý pátek na Béčku.

Breaking Job Syndicate. A my máme za sebou pozvánku, takže zítra do Teplic, klub 2323, Drum & Bassový Mejdan. Následuje skladba Data Kill od Aggressor Banks. Všichni moc dobře znáte. Bude to nářez.

Aggressor Banks a Data Kill. A my se dostáváme ke skladbě Super Freak od producenta Final Fix. A producent Final Fix je belgický producent, který v roce 2007 slyšel svoji první skladbu od Current Valu a okamžitě byl polucen tímto stylem. Celkově začal svoji produkci v roce 2010 jen tak pro zábavu, ale nakonec se zúčastnil soutěže no Metallicity a tuhle soutěž vyhrál a toho utvrdilo v tom, že by měl dál pokračovat. Poslechněte si jeho skladbu Super Freak.

belgický producent Final Fix vydává svoje skladby například na Blackout nebo Eat Brain, Hanzom, Evolution Chamber a mnoho dalších, a svoji podporu získává i na Noisia Radio. My tady máme další jeho skladbu, která se jmenuje Hellfire, a na této skladbě spolupracoval s The Clumps. Užívejte poslech, malý pátek na Bečku.

zbývá 12 minut do konce a já useknu tuto skladbu a představím hned další za chvilku, ale ještě předtím chci říct, že oficiálně producent Final Fix remixuje také skladby od jmén jako Black Sun Empire, Prolix, Neon Light, Silent Extent anebo Catharsis. A my si následující skladbu dáme, ta se jmenuje Soldier. A dále si o něm povíme něco víc. Final Fix, Soldier.

skladba Soldier, Final Fix a následuje Full Metal Hello. Tento belgický producent se poprvé upsal na smlouvu. Bohužel jsem nedohledal, kdo podepsal s ním tu smlouvu, ale našel jsem, že 2016 podepsal svoji první smlouvu a začal vydávat skladby pod agenturou. Jinak do té doby je skládal sám za sebe.

tak při této skladbě full metal. Hello, cítím hodně od producentů z Noisia projektu a my si tu skladbu zase usekneme a dáme si Under My Skin, aby jsme stihli všechny skladby, co jsem dneska pro vás připravil.

Skvělá skladba, skvělý rytmus, Under My Skin, Final Fix. A jak už se koukám, strašně to letí. A nestihneme ani všech těch 18 skladeb, ani když je rozdělíme na půlku. Takže já bych se vám chtěl moc poděkovat za to, že posloucháte, za to, že chodíte na mejdany, dělejte tak dál. A připomínám, zítra Teplice, klub 2323, drum and bassový mejdán, kde vystoupí STVS, Azavak, Clinics, Polis a já, DJ Cynic. Těšíme se na vás, buďte na sebe hodný, mějte se rádi, poslouchejte hudbu a užívejte dnešní večer.

my stihneme ještě jeden kousek ze skladby Gargantua od tohoto belgického producenta File Fix. Čau za čau, dík, malý pátek je u konce.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Usínej s Rádiem B.

jsou 2 hodiny na Rádiu B. Rádio